plavoucí oči, má ucouraný šaty. Kouše si nechty, až je nohama. Mrzu tě kňoura, smrká mi do kravaty. Fakticky nevím.

že tě nemám rád. S tím se nedá nic dělat, jednou seš moje můza. No tak mi dej pusu na upocenou pleš. Moc mi to nejde a plánu mám až růza. Nemůžu přestat, než ty si vzpomeneš. Koupím ti ruma a u Vietnamců džíny, anebo co? A taky věnec, co někde ztratila jsi. No a až to skončí, pojedem na prázdniny, kam budeš přát si. No třeba na Parnas. Zatím se se mnou žije hůř než v lochu. A mám ten pitomej zvyk celý noci psát, že ty by si ráda se mnou večer vlezla do kutlochu, tak jako jiný muzy, až jako já tě budu mít.

Ještě chci napsat, jak voní pivní pěna. V srpnovém hicu a pod náhled ty včel.

noci psát. Jsi přece můza, sakra, tak mi pomoz trochu, jenom pár blbých roků krásných, pár stovek dlouhých nocí, pár divných blůz.

0: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
1: Pasol Janko krávy, pasol Janko krávy, a kačenka pávy, a kačenka pávy. Janoškova kráva zašlapnula páva, páva nejmladšího, pera nejdražšího. Kača nemeškala, hned domů běžala, paní mámo, moje neštěstí se stalo. Janoškova kráva zašlapnula páva, páva nejmladšího, pera nejdražšího. Mama nemeškala, Janka svázat dala, dala mu domeček, nitranský zámeček. Dobře je ti, Janku, v tom nitranském zámku neořeš, nekopeš, jenom sedíš v chládku. Nežádej, má milá, takovej dobroty, abys měla nosit ze železa boty. Ze železa boty a na rukách pouta, nemyslí, má milá, že je to dobrota. Už Janička vedou přes nitranské pole, má ti na něj volá, vrať se srdce moje. A já se nevrátím, už jsem přikován, já už mě hrkaju poutečka po zemi.

Klobouk můj dej, pak jen ze dveří za mnou mávej a čekám svůj vlak. Půjdu rád pak, kde snad najdu klid, budu mít se jak v ráji. Slyším vlak, zvuky kol, už z dálky z něj klapu. Hup, hup, hup, hup, hup.

Tak mi šálu, kabát, klobouk můj dej, pak jen ze dveří za mnou mávej a čekám svůj vlak. Půjdu rád pak, kde snad najdu klid, budu mít se jak v ráji, slyším vlak, zvuky kol, už z dálky z něj klapou, hup, hup, hup.

vody. Mám tě rád, a to skutečně moc, jen kdyby mezi námi nebyla verbální noc.

Vidíte, se mi líbíte, až den se nachýlí k noci. Působit začnou zlé mé moci, lůžko bude mít.

tak zdomácnělý. Posílil Vilda na výhru šance, zhotovil sněžnice pro Vaška Kance.

knechtům připevnil hned. Nic platná nebyla, kňourovi spoura, proti své vůli byl postrčen vpřed. O kousek níže, právě v tu chvíli, přijížděl po cestě trabantík bílý. V něm značně lízlí, se v sedě v kleče, vraceli myslivci z poslední leče.

delirium. Co se to řítí proti ním z hamru, Stenmark to nebude, ani Franz Klamrů. Kdo to kdy viděl na týhle trase, na lyžích z kopce je divoký prase. 101 kilogram hmotnosti kňoura, srazil se s Trabantem jak tvrdá pěst.

0: ty.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem. Radio Folk.
2: Hlídej si človíčku, hlídej si sebe, když přítel tě zradí jak říjnový nebe, jak deštivý mraky z krajů severních, koukej se zvednout z kostek dlažebních.

poslední cigáro zaplatil, že půjde domů. U kaple na návsi vzpomněl si, že vlastně nikam už nespěchá.

jdu takhle po pouti a nevzpomenu si už ani za nic. Ve které vesnici to bylo, a nebo co a jak. V tom zaslechnu píseň, co jsem slyšel u mexických hranic, kde zastavil jsem jednou na noc svůj auták. Seniorita zpívá, bandoleros na kytary hrají. Na stole fazole a potom ještě nějaký divně rozpatlanej hrách. A celá hospoda se otřásá, když s ženskýma tu prachy roztáčejí. Chlap jejíž ksichty na zatýkačích, všude tady visí po stěnách. Bandoleros hrají, přetískový kolotoč se točí. Od pasu vystřelím ti růži, aby bylo trochu zábavy. Říkám holce, která tady provokuje pohledem svých očí. Beru tři broky z pultu a vyplivuji vajgla do trávy. Posílám první ránu a první kytka v suchu. Zděšeně nadskočí a posadí se níž. Druhá tady ovšem jasně v prospěch cestovního ruchu. Potupně pleskne oplech a nezasáhne již. Barvy se mi před očima slívají jak nějaká divná duha. Nabíjím poslední, velmi dobře vím. Když tu třetí sundám, no tak se dá přehlídnout ta druhá. A když ji nesejmu, tak prostě za nic nestojím. Špejly mám před hlavní a celý Texas se mi přes rameno dívá. Spánky se potí a po studené spoušti klouže prst. Nafouknu žvíkačkovou bublinu a seniorita normálně furt zpívá. Zavírám obě oči najednou a poslepu to pálím do těch míst.

0: ležérně beru dvě kytky a než padám z toho šmelcu. Dávám je tý holce, co oči mají, měřím od země. Říkám jí ta žlutá, víš, to je pozdrav od texaských střelců. A tadyhle červenou, tu si schovej ode mne. Říkám jí ta žlutá, poslyš, to je pozdrav od texaských střelců. A tadyhle červenou, tu si schovej ode mne.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again. Don't know where.

0: Rádio Folk. Váš klidný prostor.
1: Žabky na vodě, malý kamínek, větší kružnice tvoří. Dokud rychlost má, tak se odráží, v tomto spočívá. Ten, kdo hladině, její svatý klid, svými doteky

Žabky na suchu leží nevinně, napřené vrstvou mléka. Agresivní put zdá se tady být skoro nulový. Nestydatý muž, který pohledem žabku na suchu svléká, nesmí divit se, když ho nakonec sama uloví.

Žabky na noze s žabkou na suchu, žabky na vodě tvořím. Mezitím, co jí filozofii žabek vykládám. Žabka nechápe, co to povídám, ví však, že se jí dvořím. V tom se nemýlí, takže soukolí opět zapadám.

Mlhypára v mě jara často sahá po hvězdách. Záší knoty do temnoty, do domu se plazí strach, do domu se plazí strach.

vstupuješ do trávy, nahá a bosá, jen šátek barevný na ramenou, kotníky zdobí ti chladivá rosa.

Můj pane, byl jsem prostý a obyčejný po celý život. A za své hříchy jsem zaplatil tam dole. A jsem pořádně hrdý na to, že jsem tady. Jenom jedna věc mi pořád vrtá hlavou. Slýchal jsem povídat o tom, že tady budeme jen tak polehávat, po celý čas hrát na harfy a tak šelijak. No, jestli to tedy má být takhle, tak chci jít pryč. Pryč teď hned. Vždyť jedna z nejhorších dob, které jsem zažil v celém životě, byla, když jsem ležel v žalázi a nic nedělal. A já rád dělám, pane. A věřte, umím dělat dobře. Vždyť já jsem s chlapci postavil ty nejkrásnější silnice. Tak to by ti přece srdce nedalo, abys pro mě nenašel nějakou práci. Víš, byl bych ti hrozně vděčný a vlastně se mi zdá, že některé ty tvoje cesty ze zlata by potřebovali opravit. A s chlapci bychom to hrozně rádi udělali. Víš, jak to myslím?

0: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
1: Až mě zadíbnou jak cigaretu,

Plamínek petrolejky do tmy zabliká, divadlo stínů začíná. Hlavní jsou všechny role, každá replika v týhletý frašce váhu má. Podivný siluety na zdi pokoje, pavouci lezou z pavučin. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je, jistota měkne jako cín. Na zeď se promítají naše obrazy, koukej, ten křivák je můj přítížin. Světlo mě zahřeje a pravda zamrazí, lampu mi přines a ladin. Podivný siluety na zdi pokoje, pavouci lezou z pavučin. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je, ten křivák na zdi.

Plamínek petrolejky do tmy zabliká, divadlo stínů má svůj řád. Hlavní jsou všechny role, každá replika, a prsty chtějí pookřát. Podivný siluety na zdi pokoje, pavouci lezou z pavučin. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je. Jistota měkne jako cín. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je. Ten křivák na zdi je můj stín.

recese, hej, Venušané s mojí tetou, budou samá deprese. Neboť tetička jim řekne fóry, co by jinde neřekla, upeče jim buchet hory, což by jinde nepekla. A v každém

z matky, všichni plní naděje. Proto vrátím tetu zpátky, ať je radši tam, kde je. Proto vrátím tetu zpátky, ať nám taky prospěje.

jen kousek přes 20. Pár malých rolí už mám za sebou. Stihla jsem něco postrácet, výčitky ještě tolik

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

Když občas kráčím po lisám, hlavu otáčím tam, kde to znám, a slyším křik a hlahol dětí, ten drak ti nepoletí. A já se snažil

Až vysvrčíme svoje těla z hadích kůží, vstekná zase o malý kus povyrost. Pak oceníme trny mrtvých růží, co snad probudí naši mysl opět na lidskost. Až okusíme hořkost vlastních sínů, dohoní nás naše temné svědomí, kdo sundá z nás lepka

0: Jen sepnout dlaně a v slzách s pokorou své činy světlu popustit. Nedoufat marně v úlovnou podporu, kdy člověk sám si může odpustit. Jen sepnout dlaně a v slzách s pokorou své činy světlu popustit. Nedoufat marně v úlovnou podporu, kdy člověk sám si může odpustit.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

0: je krátce po páté.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

zimě, když padne první sníh. Mráz zamkne tůně na tři zámky, zahodí klíče do studánky, sekeru třikrát rubané. Bývá mi smutný,

Některým to se kaže, až nevíš, co se robí. Jestli pomohla by deka nebo teplo mladé roby. Kdybych si mohl vybrat, chtěl bych hned a honem, ať to se mnou šla hned a jak

Všechno to zašlo, když jsme s kamarádem poslouchali swing. On měl být tenkrát ještě doktor a já měl být zase ink. Pak z rádia Nova hudba začala znít a nám se začal tajit dech.

takhle nějak to tenkrát začínalo. Nedřív našli jsme si starý sečí důměm, starý prázdný krám. Pár starých kytar a staré bubny strýce z bubnu, ten chtěl hrát na ně sám. Pak Bůh ví, kdo spravil ten rozbitý klavír, i když stejně moc nedržel tón. Pak už jen já jsem zbýval, tak mi řekl, abych zpíval. A nosil jim za

stehně, tetované mini jehně, stále malé jako nechtík, nikdo ho však nebude chtít. Po infarktu, co měl z růže a polze z prdele můře, nikdo už si nebude chtít.

z domu, sedám si na zem pod jabloní, na mě se nikdy nedozvoní lampion jabloňových květů.

Já jsem za ním zašel, já jsem za ním zašel, já ho exhumoval, abych tady nad ním takhle rozumoval.

0: a střel by tě zatlel, rozplynul se v listí.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.
2: Když hrál se Vilém Tell v naší obci noty svíl, zadní lokál hospody se hravě naplnil. Půl vesnice chtě nechtě obsadila pódium a druhá o to dychtivěji auditorium. Hned z kraje v roli Gertrudy farářova choť vede s krejčím hlubokomyslný dialog. Se ženami tož je, ach, tak drahé šaty mít, a muži napínají sluch, aby nestratili nit. Tu vchází se svým synem cobytel, učitel, a kluk mu klade otázky, tak jak to Schiller chtěl. V tom pozve se zle strážný, jenž klobouk vartoval, že ptá se tě tak tupě, to ve škole snad spal. Na Totelův přítel z Altdorfu mu jednu ubalí, však lektr se hned oklepe, rány nedbalí. A hvítě vrací úder halapartnou do pupku a sousedstvo se zbíhá natěšené na půdku. Na jedné straně Rakušané fandí strážnému, na druhé najmě altdorfští milému Vilému. Je to mela na chudáka tela, padají kulisy, až se samo obecenstvo do hry přimísí. A vzduchem lítají židle, všechny jí má skrytý hněv. Pod stoly se válí ve skle, místo piva teče krev. Šéf knajpy rve si vlasy, jeho žena hubuje, až o půlnoci Habsburg slavně kapituluje. Když hrál se Vilém Tell v naší obci noty svíl, scéně vládl značně naturalistický styl. Odškodnění došlo, ale s

Když jdu nocí, jako bych snil, v sobě mám jizvu, co špatně se hojí. Noc je tak horká, že bych zaspil na špatný svědomí.

0: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
1: Jihočeské trvanlivé mléko plnotučné v Bila klubu za 12,90 a velkopopovický kozel 11 kaplech při koupi balení za 16,75 za kus.
0: Bila. To dobré začíná u nás.

Proč nic neříkáš? Proč nic neříkáš?

roky jak vteřiny v pekelném nebu nám letí. Dědeček, babička, starý i stařička před chvilkou byli děti. Mládě se tácka má zdobět, tácka má může být zábavné potom. Než hruze zjistíme, co pak to nevíme, že to bylo.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

a povídal, že konečně už chtěl by mít klid, aby nemusel se za volantem lít. A dispečer té noci byl starý voda, který je starší než sám čas, a povídá: hochu, jak dlouho už jezdíš s tou škatují, víš, hochu, já jezdil skoro se vším, mě už i sám popovický kozel na svém hřbetě nosil, a ty tu pláčeš nad jednou nepodařenou jízdou. Víš, to povídám ti já, řidič ten tvrdý chleba má, ví, co je motor, rotor, akumulátor, stator, kondenzátor, karburátor, kráčející exkavátor, rozdělovač, palec, kastle, park, válec, vedadlo, hever, zlomenina, žeber, kufr, fofr, kouka.

zbyde jen půl brat, hojivý šťovík. Musí mít v lékárničce umělý dýchání, křičit na svý babičce v případě nouze, plíct auto na tyči a uhejpat, když jedou hasiči. Ví, co je auto.

Ahoj, tak jsem tady, táto. Já už vím, čím chci být. Já se jen usmál a zachovat chtěl jsem klid. Však překvapil mě tím, že řekl, že chce být

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Mám těch fotek na tisíc. A chci jich ještě víc. Snímky bouraček. A lidí, co se dívají. Vystříhal jsem si jich moc. Teď je zkoumám každou noc. A tváře těch zvědavců mi spát nedají. Mě už dlouho zaráží ta podoba ve tvářích. Oči čumilů ze všech jízdních drah. Já už je všechny dobře znám. Patří ke všem nehodám. Jsou vždycky tam, kde brzdy řvou na poplach.

0: vás. Přišel váš čas, těch pár skloněných hlav, a na místě vždycky první, ten bezejmenný dav. Paní s taškou nákupní, pán v brýlích slunečních a holčička s nezbytnou zmrzlinou. A potom přejde ulici ještě mladík s čepicí. A nikdy nechybí dívka s tváří nevinnou. Chlapec s dětskou pistolí a stařec oholi. A vždycky starší dáma, která předstírá pláč. Já jsem si kdysi umínil, že každou ze svých volných chvil věnuju touze zjistit, co jsou zač.
1: Poznávám vás, přišel váš čas, jen spacvířený prach. Přehlídka známých tváří, ze kterých je strach.
0: Poznávám vás, přišel váš čas, těch pár skloněných hlav. A na místě vždycky první, ten bezejmenný dav. Chtěl jsem je najít konečně, a zatím si oni našli mě. Jedna chyba, jedno auto a jeden krok. A dřív než jsem uskočil, asfalt se se mnou roztočil. A neony se slily v modrý nekrolog. Ticho buší o překop. Potom klapot mnoha bot. Slyším kroky, co ke mně uhání. Z protějšího chodníku zazní jen pár výkřiků. A nade mnou známé tváře se naklání.

0: těch pár skloněných hlav a na místě zase první, ten bezejmenný dav. Teď už mě nic nebolí, očím spánek dovolí. Někdo říká, nechte ho, ten už má dost. Zůstávám ležet na zemi a zvolna ztrácím vědomí. A život ze mě odchází jak poslední host.
1: Poznávám vás,
0: přišel můj čas.
1: Jen
0: spad zvířený prach. A vítám známé tváře, ze kterých šel strach. Jsem jeden z vás, kdy máte sraz. Tam se skloněný hlav. A ve tvářích vidím úsměv. Jsem bezejmenný dav.

Řekl jsem jí, já tě žeru. Ona byla ráda. Řekla, že prý v téhle buši ze všech nejvíc mi to sluší, že si přála takového mít tu kamaráda Hamu. Prý je tady teprv týden na služební cestě. Tak jsem jí řekl, holka, jdeme na návštěvu mého kmene. Bude se ti u nás líbit.

není problém, všechno bude, jak si budeš přát. Šaman zvolal, budiš tedy, co se má stát, staň se. Zadunili tamtami a oheň začal plát. Nastal zmatek nevýslovný, jak ve včelím úlu. Tak máš, holka, co si chtěla, nejdřív se nám osol celá, a potom si stoupni pěkně tady k tomu kůlu. Ham. A když ji pak šaman pozval do sojové lázně, v jedné ruce držel slámku, v druhé pepř a majoránku,

zavonil. Vybískla je, až to budu vypravovat Hance, pochopila, až když vůkol česnek

až přestanu kecat. Až přestanu kecat, až přestanu zatloukat. Bude se mi líp, bude se mi usínat. Až přestanu dělat.

0: řekni mi, řekni, kam mi mizíš v noci, když u mě máš spát.
1: To bude jen tvůj pocit, celý noci poslouchám, jak dýcháš, skrývám strach, že mám tě rád. Řekni mi, řekni.

0: Řekl bych, kdybych věděl, proč si přeju, abych místo jedu někdy taky tichem odpověděl.
1: A tak mi řekni, co je to s tebou, že všechny křižovatky světa

0: kdo tě poprvé vysadil do větví stromu. Bylo to ve městě nebo v sadu vedle lomu. Vidíš to předjeří jen kousek od domova. Na chvíli zaťatý a pak si volal znova. Před mořem, před bouří, před lety.
1: Před mořem, před bouří, před lety.
0: Poznáš ten stín.

kdy jsi poprvé zvládl cestu bez pomoci. Odřená kolena stála za ten pocit. Vidíš ten listopad pod nebem?

0: u nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
1: Hanácká vodka půl litru za 114,90 pouze v pátek a Häagen-Dazs zmrzlina od 420 ml za 99,90.
0: Bila. To dobré začíná u nás.
2: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
3: We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again. Some

0: pěknej v obličej. Kdo pod paží sprej nafoukám, a jsem in a jen hej.
1: A jsem in a jen hej.
0: A jsem in.

dojeli i povídat. Divím se těm škarohlídům, něco jim furt zavazí. Vždyť to jídlo krásně svítí a nikdy se neskazí.

chemie ne, přece my, chemie ne. Nerozumíš mi? Chemie ne.

0: Svlíkni si košilku, lásko moje, do rána bílého daleko je, do rána daleko, k srdci kousek. Krásné je, když lidi milujou se. Do rána daleko, k srdci kousek. Krásné je, když lidi milujou se. Včera jsi mi utekla, teď jsi tady. Jako já žádný tě nepohladí. Na vodě voděnce tajou ledy. Co když jsme teď spolu naposledy? Na vodě voděnce tajou ledy. Co když jsme teď spolu naposledy? Svlíkni si košilku z porculánu, krásnější než si ty nedostanu.
1: Červánky na nebi, rudá krvi.
0: Budeš má prvá a já tvůj prvý.
1: Červánky na nebi, rudá krvi.
0: Budeš má prvá a já tvůj prvý.

0: je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.
1: Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

0: Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

slavice, doťukání paciček na papír úřední. Ventilačka, hloupej komár, barikáda práce, a já za ní bojovník úplně poslední. Všichni už se rozupekli a já jsem tady nový, a rozhodně neláká mě sektor výrobní. Takové to upocené a zanech ty volej,

metr ukazuje stavy infarktový. Polemika jak by ne, vždyť mě to nesedí. Tohle číslo, co tu není, mělo by být. Tohle číslo, co tu není, mělo by být, kdo ví. A tady ta ptákovina.

čáry máry, hloupé sváry, cviky kočičí. Že ti někdo v šeru ulic razítko dá pěstí, alespoň ty horší stránky vyjde.

Silnice jsou vlhký krámy, já vzpomínám na tvý oči, Helen. Na chléb s máslem bílou kávu, tělo hebký jako trávu, Helen. Udejchanej polibek, se špetkou strachu, že se někdo dívá. To zbylo ti z tých 15 s úsměvem, co rozpaky zakrývá. Dál jsou to vlasy žlutý tak, že ve slunci se na ně dívat bolí. A tváře zvehlí od potu, co při polibku

Silnice jsou lehký krám a s nima i moje oči, hele. Vzpomínám, jaký to bylo, stop se mu, co jede kilo, hele. Oběd dám si v bistru v městě, kam jsem vlastně vůbec nechtěl jet. Potkám tě zas za pár pátků, pro pár dní snad nezbuří.

vítr safia, krém honí bílý fač. Pláni jdou se svou muzikou, trochu stříbra na strunách.

Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

slyš, když mě nevěříš, ty také chceš jít pořád víš, a slunce je tak zlaté, ať se plní. Pak se můžeš, když seš blíž, spálit víc, než pochopíš, a budeš rád, když nenajdeš jen trní.

dveřmi prosby a před nimi strach. Ty prosby jsou kámen na misce bach. Otvíráš dveře, jak se otvírá dlaň, a čekáš, co přijde.

Tramvají, tramvají, cestou jsem stál. Nebyla plná ani prázdná, já pořád lál. Před zrakem mým nabroušeným koukala vdál. Sedící slečna asi 16, dlouhej vlasí vlál. Přední paní stál.

ale uklízel jsem ve skříň. A když jsem chumáč prachu ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně hledal.

co stránka, kousek víkend, vystřiženej aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně

jsem stránkama a v duchu zase šlapal suchou trávu. Nějakej bacil toulavej si na svý pouť

skalami a tušil, že co hledá, už tu není. Tam občas píše s panami a Dany, ten se

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and
1: touch things. Co Pága si právě dělá, Francouz z Paříž.

kde si mě před půl rokem nechala. Říká se, kdo uteče, vyhraje. A ty si navíc zatím někam nutně spěchala. Nicméně doufám, že tu vystoupíš. Věřím, že tento zázrak stane se. Jen co se nalíčíš a nakoupíš. Jedna z těch tramvají tě

automatem na lístky, hledíme mlčky na ty koleje. Možná má také svoje bolístky, anebo kdo ví, jestli se mi v duchu nesměje. A vítr honí lístky po zemi, tisíce procvakaných mrzáčků a tlustej tramvaják si

Ne každý vládne nad svým osudem. Na dlaní je prý všechno vyrytý. Ke všemu věčně tady vážně nebudem. Příběhy máme v sobě ukrytý. Jeden je přepečlivě schovává, druhý se chvástá, když nemůže dál, a jeden je prodává, a druhý jako by se styděl nebo bál. Dřív zpěvem hladil prasklý nároží, kresl po nich tvary plný pocitů. Co se vám v paměti hned uloží, bez žádných povelů, bez žádných zákrytů. Jak tak hrál za ty vajgly z požitků, sádra plakala, že se rozdrolí, žil po nocích ze zbytků.

tak ho pozval jeden šlágrů generál za podpis, že mu všechno dovolí. Má armádu a s ní pořád vyprodanej sál, víc než těch, který trochu zabolí. A říkal, že se brzy vrátí, že ví a pozná ty věci falešný. A říkal, že se brzy vrátí, že ví a pozná ty věci falešný.

na dlaní je prý všechno vyrytý. Ke všemu věčně tady vážně nebudem. Příběhy máme v sobě ukrytý.

Já jsem zákon, já jsem štváč. Já jsem zákon, já jsem štváč. Já jsem zákon.

vracíme se domů od malinů. Čas hlídají teď krán už jen kohouti a my 200 metrů

stanice smíření. I kdyby se 30 přestupama, i kdyby se 2letým zpožděním, i kdyby v prudkým dešti na drezíně, anebo za hustýho sněžení, doufám, že spolu jednou dojedeme až do stanice smíření. Ta cesta by mohla být jednosměrná,

s odpuštěním a popíjeli čaje s lítostí. Při každém cuknutí si připomněli,

zadýchá, přesto však myslí, že na to má. Předstírá, že je ten chlap,

všechna přání, až přijde ke mně vítr, který v uších zavoní, až se muzikantská lidka prostře do mých strání, až mi markétka dá pusu.

až mě horkoletní noci jako kdysi pohladí a v lomu nedaleko rámí sejdou se k máni z podhradí.

se těším, až se dozvím, kde je Jantarová hora. A kdo byl vlastně Shakespeare a proč tak hořce voní slad? A proč v tak kalných vodách lovím a proč se odzadu čte Tóra?

slunci nedosáhl. Na zádech má křídla.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Míčky umíme jak loďky skládat, natáhnem struny ze zrzavejch lan. Můžete cestou nám na pozdrav mávat, pádlujem trsátkem do dávnejch rán. Na řece času a danajských darů přemůžem línej a šedivej prout. V peřejích slibů a iluzí cárů naspátek budeme s nadějí plout.

která nezazněla. Zpívám jí nezapomeň, co ti tu všechno vzala voda.

tady v Čechách máme už bez tak dost. Chtěl jsem jen podat zprávu o tom, že jsem tady žil. Stojím v půli řeky, přes niž jsem se přebrodil. A čela všech svých blízkých k smrti zulíbal bych rád. Svět se mi tak líbil, že jsem v dětství

i věčným chladem kér. Vždy v setrvalém pohybu a přesto nemoci sehnout. Vždy na křídlech vánku i s trpkým pocitem pout.

Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

0: letech ještě cenu, co nelze zahodit a co jinde neseženu. Věci nejmilejší si někam dobře schovám, jen zavřu oči a ten film pouštím stále znova.
1: Spousta věcí, spousta ticha,

nepřítomně křepčí. Trosky levá pravá, hej ty tmavá, dej mi páva, dej mi páva.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
2: Poslední lžička.

štěstí. O půlnoci to je div. Prázdná obloha, hvězdy spí, jen já jsem živ. Plná výloha, věcí přesně na míru. Nové století v tisíciletém

někdy cizinka, jindy zase moje choť. Temné postavy, neohlížej se a pojď.

0: u nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
1: Skočte si pro Ondoliva olivový olej 750 ml za 199,90 a Activia 120 gramů, dva druhy za 9,90.
0: Bila, to dobré začíná u nás.
2: Radio Folk, váš klidný prostor.

kolik ztratili jsme mus, naše jizvy sečných ran. Jednou spočítám, ještě v nás vlna přelévá se, ještě zní písně od zahrad. To jsou cesty k naší spáse, na ty můžem přísahat. Dokud oheň sem

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

a z poloviny spící vřelá je pěna ve dřevěné lžíci. Matička za sklem bledne, čeká kdo na ulici, ze země zvedne upletenou rukavici. Synáček s rybí tváří a se spodními ústy sotva ji stiskne a hned zas pustí. Jestli ten hubený hoch není trochu plachý, smějí se od bucharu upocení chlapy. Trochu si vypili a teď jsou vráži, tak vedou řeč.

proud, do oken sirné knoty a na křídový papír černé noty. Servus a do rámečku, dárek pro matičku, vypálený nevus z prsteníčku. Bojím se, bojím ze všeho nejvíc o ty své naleštěné boty, co leží pod postelí. Bojím se, bojím o ty střevíce,

zralý pro snu. A proti slunku jiskru vína uvidím. Trochu se opiju, ale jen tak, abych neuklouznul, že nemusím se ptát,

pošetilostí posedlí, každá chvíle se vláčně zakřiví podle našich přání. Bude to čas nádherně ztracený, čas, který odzbrojí všechny armády v nás pole bitev.

Vesta super ega povolí, před námi leží lehko vážné cokoliv a panoráma péřový další malou smrt přivolí.

0: a i ten hlas, který šeptá slova temná. A i ten hlas, který šeptá slova temná. A i ten hlas, který šeptá slova temná. Mizí, mizí. Dnešní den bude pomalý, pomalý den takový, pomalý den. Bude to čas nádherně ztracený, čas, který odzbrojí všechny armády v nás, pole bitevní opustí. Bude to čas nádherně ztracený, čas, který odzbrojí všechny armády v nás, pole bitevní opustí.
1: Hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

kdyby tady byla,

do pokoje přiletěla papírová vlaštovka. To mám z toho, že v zimě větrám, tak se mi zved a dal jí do tepla záblají výškovka. Pak jsem si prohlíd její křídla jemně, proč asi přilétla a proč právě ke mně. Byla s ahoj na sobotu a byla na ní otištěná hitovka. Nejhezčí dárek nemusí přinést vždycky děda Mráz. Vletí k vám oknem něco, co by létat snad raději nemělo. Někdo si vzpomněl, říkáte si, někdo na mě myslí, nebo je to zas jenom špás. Tak či tak, když přiletí vlaštovka,

0: tak jsem pálil archív svých písniček. To se Roura styděla. A když mi zbyl poslední papír, hned jsem věděl, co s ním udělám. Roh na roh šlo to bez problémů, jen jestli poletí, z toho měl jsem trochu trém. To ví přece každý, že co letí, na tom se vydělá. Mával jsem rukou z okna a ta vlaštovka doopravdy letěla. I když brala jí to na stranu a sítí, že jaro nedělá.
1: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
2: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
3: We'll meet again.

keři. Zkusím tě utrénout, pak vypít k večeři, kdo si pro mě říká.

0: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.
1: Tam, kde si zahájil, stíny jsou dlouhé. Mračniska veliké.

krmí je modrou skalicí. Na léto jezdím k sestřence, sestřenka pracuje v vápence, na zahrádce chová modré králíci, taky dostává od tetičky tu skalici. Na podzim jezdím ke strýci, strýc razí mince v kremnici, na zahrádce chová modré králíci, taky dostává od tetičky tu skalici.

Dávno už lidé touží znát pravidla hry, již musí hrát, kdo nechal jen bezvěznou noc, dům zakryl slunce, kdo má moc. Ta otázka, co je náš svět, stále znovu vrací se zpět, kdo má právo. Když všichni lidé chtějí žít a ruku v ruce spolu jít, hrát si a smát se, pracovat, přát štěstí jiným, milovat, proč kdo si lásku jejich srdcím skryl a do dvou řad je postavil, kdo má

0: Dál a dál, tisíce let v agonii točí se svět. Lhostejný k lidským nadějím, jak velká houba roste dým, a touha dál je pouhý sen. Proč je to tak? Proč je to jen? Kdo má právo?
1: Kdy přijde lidské víry den, kdy pravidla k té hře najdem, nejsou snad v hradbách sklepení, ve spisech nebo v horách knih, nesplývá je snad zbraní hráz, jsou snad

podle tebe. Protože stejně jako on, i já se dotknu nebe. Protože stejně jako on, i já se dotknu nebe.

snad až tak zlý to se mnou není, vždyť mívala jsi mě raději. Ve čtvrtek prý tě udivuje, že jsem úplně k ničemu.

hladit. Pak bych našel klidné místo na palouku u vody. U vody.

čas. Kolikrát

Víte, ono holky, když kluk se stane táto, voníte mu efedrinem, LSD a mátou, budík dává na půl pátou, život by za vás dal. Od božího rána dřehu svýho stroje, 8,5 hodiny nedá si pokoje, svačinu jí vstoje, aby pro vás něco znamenal. Mandarinky, banana se pokaždé, když dobírá se, jenomže po nějakém čase každej prevít přejídá se, co je doma, počítá se, ale neláká. Kachna se dá sice solit, celý se dá octem polít, vy kdybyste mohli mezi chlapy ještě jednou volit, vybrali byste si

Takovej čenda, když se všechno daří, pracuje hned naproti či ve vedlejší kanceláři, šťastnější než ředitel, odcházíte z každé porady. Když udělá vrku, krátí se vám dech, srdce bě v krku, hadi lezou po zádech, utálej se jabka z rajské zahrady. Doma se to vleče, to už se někdy stává, většinou vás večer nějak pobolivá hlava, komu chutná káva, pod okny je krám. Argumenty máte v ruce, peníze a papír, tušku, za 2-4 měsíčně mu nebudete dělat služku, dejte mu do rukou pušku, střílet už bude sám.

Víte ono, holky, když kluk se stane tátou, voníte mu efedrinem, LSD a mátou, budík dává na půl pátou, život by za vás dal. Vy víte, co je vodit dítě do mateřské školy, když vás nohy pálí, močíte je v karlovarské soli, ale nechápete, jak to bolí, když vám berou sebevědomí. Zkuste si to někdy v zatáčky brát po dvou kolech, zkuste si to na pár týdnů v uranových dolech a na pívem politých stolech najít sebevědomí. A pak se divte tomu a mějte mu to za zlý, že posilávám šeky, ale si dejma se mazli. Po Evropě jezdí, dělá ty ráka. On teď holka zdá se úplně jiný, lady stejně sladkým hlasem říká to svý baby, ale ani on už neudrží doma světáka.

rukama sahám si na duši, jestli jsem hrdina, anebo dezertér. V batůšku na zádech nosíme fotky svých blízkých. Střelka jde na jih a my musíme na sever. Nad hlavou ohňostroj zuří, ne, ještě nechce se umřít, ani jak hrdina, ani jak dezertér. Prokleté období lásek a nenávistí, proč si mi, Fauste, řekl, sáhni a ber. Po dlaní žížala leze mi a já chtěl dožít zde na zemi, trochu jak hrdina a trochu jak dezertér. Sbírám svou odvahu, ona je schoulená v blátě. Malinký vrcholek obrovských ledových ker. Oči mám bolestí podlité, kde je můj spasitel, který mi řekne, jsi hrdina a ne dezertér. Který mi řekne, si hrdina a ne dezertér.

Já tuhle jednou vlakem jel, že bylo plno, vagon se jen třás. Já hned harmoniku z kapsy ven, ať jí si zvuky zní

a mezi tím, co by snad klidně i mohlo se stát. A klidně i mohlo se stát. A klidně i mohlo se stát. Je to začátek a konec.

času vzpomínat, já odsud odcházím. Tvoje slova odvál čas tak jako vítr dým. Ty se chováš, jako bych byl jen slavněný král. Slipy, chyby a tak s Bohem nebavím se

Kamka měla barvu hlíny, kterou přinášela z hor, a jen pod večerním tichem vlak si houknul u závor. V zubech suchý stýblo trávy, který podzim pozlatil, já si válel kosti líný a o jedný holce snil.

po mým boku není. Moje milá je teď kdo ví kde. Marně čekám spásný světlo denní, který asi vůbec nepřijde. Moje milá je teď někde v dáli. Moje milá, co je jediná, v krku mě to zatraceně pálí. Takhle asi

až se tímto chajda stane vilou. Oděj se bílou košilí, pozvu svoji pošetilou milou na neděli.

za dveřmi prosby a před nimi strach. Ty prosby jsou kámen na misce bach. Otvíráš dveře, jak se otvírá dlaň, a čekáš, co přijde.

tři, čtyři, pět, raz, dva, tři, čtyři, pět, raz, dva, tři, čtyři, pět, raz, dva, tři, čtyři, pět, raz, dva, tři, čtyři, pět, raz, dva, tři, čtyři, pět, raz, dva, tři, čtyři, pět, raz, dva, tři, čtyři, pět, raz, dva, tři, čtyři, pět, raz, dva, tři, čtyři, pět, raz, dva, tři, čtyři, pět, raz, dva, tři, čtyři, pět, raz, dva, tři, čtyři, pět, raz, dva, tři, čtyři, pět, raz, dva, tři, čtyři, pět, raz, dva, tři, čtyři, pět, raz, dva, tři, čtyři, pět, raz, dva, tři, čtyři, pět, raz, dva, tři, čtyři, pět, raz, dva, tři, čtyři, pět, raz, dva, tři, čtyři, pět, raz, dva, tři, čtyři, pět, raz, dva, tři, čtyři, pět, raz, dva, tři, čtyři, pět, raz, dva, tři, čtyři, pět, raz, dva, tři, čtyři, pět, raz, dva, tři, čtyři, pět, raz, dva, tři, čtyři, pět, raz, dva, tři, č

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Je půl čtvrtý ráno v jednom městě. Jsi poslední opilec, který ruší noční klid. Potácíš se na rohu, po kapsách hledáš klíče, ale nevíš ani, kde leží tvůj byt. A naproti v okně se rozsvítilo, ženskou siluetu si tam snažíš představit.

Je půl pátý ráno v jednom městě, za chvíli se musí rozednít. Vítr tě žene prázdnou ulicí,

prodrat se. Prodrat se temnotou, prodrat se ze tmy.

nad vlny, v očích krásu, v očích sůl. Že slaností ani slabostí jsem se ještě

když ráno slunce vstává nad bílý štíty hor. Nejkrásnější z vrcholů má pyšnej Matterhorn. Už jak malej kluk jsem toužil jednou tam nahoře stát, od zimním slunci mlhavým.

0: Ta bamba. Ta bamba. Ta bamba. Ta bamba.
1: To není na bázeň.
0: Bamba.
1: To dělá se mi slabo.
0: Bamba.
1: To srdce.

To v celofánu dragon, to srdce čeká na hada.

tam v poušti a vůně fialky, co ji udolal písek. A stopy poutníků do svaté země končí.

tom přeplněném tichu a žáru moje loď tiše odráží od tvých břehů. Plavčíci modrými slzami značí cestu,

Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk. Profesorka klavíru.

Tak to je křižník Bismarck, s ledopadským se střet, dnem i nocí po něm slídí posádka lodi Hood. Kapitán u svých lidí tak velkou vzbudil chuť, na skalm křižníku Bismarck, ten musí dolů jít. Jen na dně má svý místo, kdo ruší v moři klid.

še dlouhých dní a hledá křižník Bismarck, že ho ke dnu připevní. Nestačil se Bismarck sedmého dne skrýt. Byl to křižník Archa, kdo zlomil ten klid, jak děla rychle pálí, Bismarck se otáčí

ležela na stole, kam letěla. Bublinky z limonády pít nechtěla. Sladké rohlíčky, bílé rakvičky, nanukový dort. Ufňukaná holka rukama si pusu utřela. Jedna mrtvá včela ještě léto nedělá. Sladké rohlíčky, bílé rakvičky, nanukový dort.

Bílé rakvičky, nanukový dort, hodiny na věži bijou poledne, mrtvá včela ze stolu se nezvedne, sladké rohlíčky bílé,

Utrh jsem růži, na cestě domů kvetla v trávě u silnice. Já za ty roky květin viděl na tisíce, proč právě tuto růži? Teď držím ve své dlani okvětní lístky. Rozložím na polštář a přitisknu si k tváři. Růži, co vedle mě teď leží na polštáři, šeptáme do ticha svá nevyřčená přání.

květy a trny. Jak růže pohladí, tak do srdce tě bodne. Jsem na tahu, jsem v situaci bezvýchodné. Prohrát se bojím. Když zvítězím, tak nevyhraji. Trny a ostny pod kůži zanoří a krev nás navždy spojí. Rány se zacelí, však jizvy nezahojí. Jsi jako propast. Já stojím na okraji.

Utrh jsem růži a stojím najednou na samém konci cesty. Je to jen bolest, nebo je to vlastně štěstí? Jediná noc. Víc nemůžete dát. Tak skládám zbraně. Podmínky příměří, já nekladu si žádné. Když růži spoutáš, její květ do rána zvadne. Zavírám oči. Jste volná.

0: před malou chvílí bylo 20 hodin.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

těžká víčka a chuť něco vypít, kabát na sebe, ulicí dolů oči mi svítí jako svíčka, jako tamhle ten byt, kde mají schody do nebe.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Mám dny, kdy vypadám skvěle a dny, kdy vypadám strašně. Však mám-li být upřímnej, musím říct, že převažujou, no znáš mě.

směrem Bospor a Dardanely. V rozbřesku nad Perským zálivem zůstal jsem docela sám. Proč tady někomu běží, naftových věží se ptám. A jak mám utišit gejzír vnitřního napětí strun? Jak z paměti se tří svou krajinu Merši a Dun. Zřetelně ruka mu třásla se, těžko by postrouhal křem. Omluvte, nervy mám v prdeli, ladies and gentlemen. My tě směli v očích a jazyky vypadlé ven. Nejhůře na tom byl psychicky reportér ze CNN. Na patře hotelu Hilton a vyprávěl kuvajský šejk o tom, jak proběhla invaze, takzvaný útočný break. A zatím dole do recepce dorazili čtyři muly. Přinesli pozornost.

0: Ta bamba. Ta bamba. Ta bamba. Ta bamba.
1: To není na bázeň.
0: Bamba.
1: To dělá se mi slabo.
0: Bamba.
1: To srdce se mi

když ráno slunce vstává nad bílý štíty hor. Nejkrásnější z vrcholů má pyšnej Matterhorn. Už jak malej kluk jsem toužil jednou tam nahoře stát, od zimním slunci mlhavým.

básně na smrt, i básně na lásku. Právě tak jako na klín nebo na paži, chtěj, nechtěj, čas položí ti otázku.

kdo vraždil, lží. I před smrtí dovídá se, že za ním nezůstala ani věta.

slunečního chrámu v poušti a vůně fialky, co ji udolal písek. A stopy poutníků do svaté země končí.

přeplněném tichu a žáru, moje loď tiše odráží od tvých břehů. Plavčíci modrými slzami značí cestu a ryby zpívají,

Jestli pak vy lidičky, co na Plzeňsku bydlíte, víte, z čeho pochází to starý připodobnění. Kolika z vás řekl doma, tatínek či maminka, že chováš se jako Janek, zdrobněli na Janeček, Janeček. Začalo to tenkrát v roce 1870, 24. dubna, úplně nevinně. Tenkrát vy vězení v Kartouzích najednou utekli, za bílýho dne tři vězni, dva se jménem Janeček,

kradli, vraždili, loupili, neměli žádný zábrany. Lidi seděli radši doma, nechodili na trhy, neriskovali nebezpečí, zapíchnou se cikánem Janečkem. Zanedlouho přijel z Prahy detektiv Tausenau, měl kufřík, zvykr, cylindr a za pasem mu visel skalp. Ze zločince, co chytil vlastním umem, vůbec se nebál. Zapojil se do pátrání, všude vyslal četníky.

Dobromyslicích u Plzně stála malá hospoda a tam si jednou bratří Janečko bezašli na pivo. Hostinskej hned vyslal do Plzně syna jako posla, aby informoval Poliše, že jsou tu cikání ti hledaní. A tak je teda dopadli a poprávu potrestali, jednoho za mříž vsadili a druhýho popravili. A Plzeň si zas odechla a všechno bylo, jak má bejt. A myslíte, že všechno bylo, jak má bejt? Nebylo.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

kostele svatého Jakuba začala mše. Varhaníkovi pomalu stéká pod počele. Myslí si na krásnou zborisku na kůru. Někdo by se v tom babral, ale on to tak nebere. Duše je nesmrtelná, na to je času dost. Rádio hlásí nic moc počasí. Je neděle a varhany rozeznívají sklenky na kuchyňské.

Slyším skřípat výtah, kdo si jede do nebe, a jiný mu hoří peklo v nohách postele. Co na tom sejde, každej má svoji víru, někdo skočí na každej špek a jiný nic nesežere.

posteli krásné zboristky začala mše o těle. Varhaníkovi pomalu stéká pot po čele.

je daleko do svítání. Nebe se zaliká tmou, čas je dnes zboží. Bezcenné a měsíc jak světlý ležák rozlívá nad krajinou. Mizerné světlo, studené, a nad stolem hlavu sklání básník, když ztratil rým. Propaní v černých kozačkách, on psal jí, že chtěl by být s ní, než v lokále zakouřeným. Ten papír v dlani pomačkách,

a tak hledá zapomnění. A láska je v uvozovkách, stává se pro něj prokletím. Chutnává popelinku a dechem po kusovkách.

drží a nutí mě se bát. Jak papírový krabici bloudím temnou ulicí, snad vyjde mě

Den dneska zaspal, noc už je bledá, svítání slabě zaslechlo budíka, i noční hlídač márně den hledá, na ranní tramvaj ospale utíká. Odkud si blíží se ozvěny kroků, které hned v zápětí poliká řeka, krampeky tlučou rytmickou sloku, z plakátu

je zvláštní, jak člověk potom nemůže i v životě trefit správný cíl.

řemeslo zlý a starý mám. Těžko se líbit bude vám. Mě nikdo z lidí nemá rád. Pro úřad můj jsem prosím kat.

kopcích Byranci zvlnili nebe.

ve vzduchu.

jak moc mi scházíš, když stojím na pláži sám. Koukám, jak vlny svůj písek si hladí, tak hladil jsem

jak prase, jako svině nebo kanec. Přijďte matky s dětskama, lepší než Matěj Kopecký s těma svejma loutkama.

mince mi se plní klobouk, pokyvují sousedé, takhle kvičet, chrochtat, mlaskat, to žádnej z nás nesvede. Dav ten jása, to jsou triky, hurá, sláva, to je on, hodí se do politiky, to bude náš šampion. Ale pozor, to je zrada,

co ty nám tu budeš kázat, lidi, to je podvodník. Zbyli ho a pak to prase vyklopili na chodník. Doznívá poslední sloka, kdo je on a kdo si ty, není vítěz, kdo má pravdu.

Měnil jsem adresu za lepší, PSČ, konec města. Ryby mi řekly, jen si přej, jenže teď nemůžu přestat. Měnil jsem adresu za lepší,

Měnil jsem adresu za lepší, PSČ, konec světa, kam dlouhý vedení nevede, a letadlo nepřilétá. Měnil jsem adresu.

jsem adresu za lepší, skončil jsem ve starých dveřích. Teď nezamykám se pochybám, jen těm, kteří bez pochyb věří.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Když ti odstřihnou šňůru a zastaví proud, je ti zima a ty se ztrácíš. Na jednou ruce tě touží.

chodili jsme spolu do jedné školy, každý ráno ve 8. Tlačenice v šatnách, stejný jarmelky a pytlík na svačinu. A ty smála ses jak raubíř pod vysypaným oknem na místě činu. A o přestávkách házela si drobky po lavičkách kosu. Protivnej hnědovokej anděl, co odstřihli mu svatozář. Flét na značky Yamaha, co se šklebí z podaktovky. Hudebka už začala a uče zase sršej blesky od taktovky. Duší studijní typy a srdcem každej popelář. A vlak nám odjíždí, z nás

0: večer. Lidi s adresama občas mizej, no tak si to tak neber. A tak prázdnej peron připomíná třídu hned při trestu po škole. V hlavě máš rovnici snad těžší, než je souboj s Petákovou. Skelnej odraz zůstal, čítanku si vrátil a tak nějak vychází s tobou. A ten anděl někam odlít i s tou svojí plastovou flétnou.
1: Hlášení školního rozhlasu.
0: Martin Felix se narodil 23. prosince 1994 a byl to asi ten největší průšvihář na škole. A když jsme se po pár letech sešli na jeho pohřbu s naší třídní, tak nás šíleně sjela a řekla nám: no mládeži, takhle vás teda rozhodně potkávat nechci. Proto je tato píseň věnována všem těm, kteří měli někdy dobrý třídní kolektiv. A pokud už jste se nějakou dobu pořádně nesešli, tak to koukejte udělat dřív, než taky dostanete vyhubováno od vlastní třídní učitelky. A pokud jste ve třídě měli taky takovýho protivného, hnědovokýho anděla, tak mu to koukejte říct dřív, než zase bude někde školní sraz před obřadní síní. Chodili jsme spolu do jedné školy, každý ráno ve vosu. Šaty už tam nejsou, místo nich skřínky a děti nosej kroksy. Okna jsou z plastu, naše třída prázdná a tabule na fixy. Lavičky odřezaný, poslední zvonění padlo i těm kosu. A vlak nám odjíždí, z nástupu.

lidi s adresama občas mize, no tak si to tak neber. Lidi z Ačka občas mizej, no tak si to tak neber.

0: této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
1: Spanon.

0: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem. Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Jsou kopce snad, jen výkřik času, co září bilbou. Má místa, kam vítr chodí spát a krouží havraní.

slunce skrz mraky, očima chrliček maluje znaky. Do prachu na oknech, proč nespouštíš oči z přívěsku na klíček?

zapál a pust starý džet routál, jen on čudlík, ať uletí amplion, když už ten uhlík v kapse nám dodoutnal. Každý tu jsme jako sám, když city jak závěje tají, nejdeme sem ani tam, jen hledáme, co můžem najít.

kříží v průsmyku pohledu. Pár galských růží se zasadil do sněhu, možná až voda se oprostí od ledu.

0: Radio Folk. Váš klidný prostor.
1: Chtěl bych ti říct, pořád mám tě rád, i když není to lehký, sama nejlíp víš.

zas ti chci věřit. Každý tvý slovo a každý tvůj vzdech

0: krátce po jedné hodině.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

nejsem naštvaná. Já nejsem naštvaná. Já nejsem naštvaná. Já nejsem naštvaná. Já nejsem naštvaná. Já nejsem naštvaná.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Léta jdou a hroby přibývají.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

a rozpaků jsme plni. Od ruky k ruce celý stůl, sedíme v křeslech půl na půl a měsíc v záclonách se vlní. Ticho visící u stropu má křídla netopíra, noc vyskakuje z příkopu, ticho visící u stropu do hrnku

planetě. Pohledy z očí do očí a tmu křižují blesky. Jdou vlci dolů úbočím, pohledy z očí do očí a nebude už hezky.

Dáme koně do slabin, ať rozběhnou se v trysku. A rudé plody jeřabin, když podnem koně do slabin, se mění zrnka písku. Sedíme v jednom pokoji s květinou v umyvadle, Slavkovské pole po boji. Sedíme v jednom pokoji

a tak si hledá vhodné místo pro žití. A tak si hledám pevný bod. A tak si hledám další důvod k napití.